zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

Tisíce dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku.

vraždí nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebréč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z hermánku.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, lásko, lásko s heřmánku,

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám okna něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a sítí, že jaro nedělá.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Some

Ačí, tak jak se máš? Hledá tě ten, koho málo

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Bouřka v kopcích, vinice u vesnic, zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí, a kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy jsi dobýval, teď jenom na výlet roztáhl.

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš, když

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Týden už po moři bloudí, trojsižník

Děnek zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek chvěla se strachem.

A krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

tím, z kostí a skutků jsme propletence a mou půlnoc bíjí v 11 hodin. Všichni už mluví na jiné frekvenci a já se ztrácím ve tmě a na konci.

0: je krátce po páté.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

myslím, že tohle to se přežije už jenom jednou. Že chci číst knížku plnou pohádek a vidět přitom věci,

bláznů a další jsou ve frontě, chtějí mít všechny duše na diskontním kontě a tím k tomu slouží rabat, nebo černý sabat, znají jen jednu víru, rabat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

limitě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. A nad nimi srdce, i kdyby se živly spikly, dostanu tě přece. I kdyby se živly spikly,

Haló, jste tam? Začínám vás ztrácet. I když teď vás trochu slyším, tak jakoby v dálce. Tak haló, slečno, jste tam? Zmlkla jste tak naráz. Víte, já chtěl bych zas slyšet váš hlas, ale vy už jste nejspíš.

to zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový korát, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvář vztek leták. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

Jako hejna tažných ptáků se každý jaro navrací, pak doma usednou životem šťastní znavení. Já od paneláků hlavu svojí odvracím, prchám do míst, jichž mám v duši znamení. A jen holá pláň mě vítá, známá silueta hor mi napoví, si tam, kde chtěl si být. Byl tu potok, stromy a dům, duši pořád mám ten

listopad. Za oknem prší snad. A i kdyby padaly zlaté cihly, těžko mě promočí. Ty tiše spíš a už se nebojíš, že málo je slov, co říct jsme si stihli.

z paluby zametá naše hříchy, které nás potápí. A spadla klec, já věčný neplavec, a všichni na

0: Ticho! Nebo dám vyklidit soudní síň. Slovo má obžalovaný.
1: Slavnej soude, čím bych mohl asi

i když na to soudci nečekají. Přesto pravím, upřímně se kají. Buchanan už pokazil mě dost, vyhledám si slušnou společnost.

hospody, zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaný, tak jsem přidal smutný.

pokornou svou hlavu sehni k ramenům. Kyrilie, Kyrilia, nevěř Boleslavu, bratru krutému. Kyrilie, Kyrilia, sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči

hodovali pili, Boleslav měl řeč. Kyrilie, Kyrilia, Václave můj milý, pozdvihni náš meč. Kyrilie, Kyrilia, na Německu.

0: Je veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Dálo veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo.

0: Z nepochopitelných důvodů řekla jsi mi vrať se do hrobu. Proč bych se měl vracet do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu? Nevím, co do tebe mohlo vjet, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd. A i když nerad bývám obhroblý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.
1: Žijeme spolu na světě.

dobu. Zase jsi mi řekla, vrať se do hrobu. Jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš pod kytky. Stáh jsem ohon a zalejzám do boudy, ale na tom trvám. Ty se vrať na houby.

Já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád z party, já mám rád kvarty, dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

Projdi se, dívko, po té stráně, sukní stébla roztančí. Javoří listy pohlaď dlaní,

do kočku. Pane, obraťte svou tvář na prostřední stranu. Chytli přikáte starýho, bejatýho podvodníka, pošlete si zapas.

příběhy, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsou

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Hudba hory přenáší.

0: zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu
1: a na 14 pět.
0: Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

pokryl jsem útratu, všecky ty čárky, koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy, Blažek a syn.

chválím tady zároveň tu a jde sluní. Pojď blíž, snad se nebojíš, vem si ode mě kokosku, trošku už hůdlena, spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B, vem si kokosku, nebuď blbý, vem si ode mě kokosku,

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

stopy poutníků do svaté země.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

pro cokoliv rozptiluje při práci. Za to tělo, to je dílo, nohy, ruce, sádlo, špek, to ono školu vychodilo.

Byla učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě, v lednu roku 45.

ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

Nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vaty kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídící, ať napíš.

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Střední plot hledal suky v parketách, rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou. Stejné tváře před rokem i za týden, sem tam si garderobu vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Rachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkní zmatky z toho vzejdou.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V hospodě na pranýři dneska vůbec nezapadá.

na počest traktoristy Šulce, co se včera znovu narodil. Sedíme a je už po půlnoci.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou

odveze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20.

ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení zebe.

slunci nedosáhl.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Otče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný.
1: A bylo.

Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně.

Babče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

si střílel koně, ve Verneovkách všechno, co je k jídlu, a na poli tě vzali Amundsen a Píry. Je dávno po sezóně, dík voňavkám a mídlu,

otoč list a odleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně a seber všechno, co je k jídlu.

byli, u ohňů panoši si vyprávěli, blížila se noc u kresenbrunů.

děťátko přinésti do vroucího oleje vložiti. Peče se děťátko jak ryba.

na železný rožeň strčiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá.

Fí talíř v ložiti, zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví a děťátko k němu

pěták jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

ta kráska z Itálie, s očima jak studna. Nechtěla suchara, co drží celý bát. Nechtěla do kláštera, nechtěla bejt cudná.

0: jako lásky král. Řekla,
1: se mnou tě čeká skvělá kariéra.
0: A za pár víkendů jsem si tu kočku bral. Teprve na svatbě mě seznámila s tchánem a byl to zlatem

0: si, že jsem měl vzít čáru. Rychle se rozpomenou, kde je domov můj. Jenže on dal mi kvér a hrozně drahou káru. Mídlu ji splatil a pak řekl mi,
1: pamatuj, mý dcerky nikde, nikdy nikdo neopouští.
0: A doutník zapálil si žhavým železem, dodal jen,
1: rodině se zrada neodpouští. Kdo dneska zradil nás, ten zejtra žere zem.

jak na rakvilak. Vybírám výpalný a podle vás jsem lotrem. Ale jsem v balíku a nemusím se dřít. A jednou přijde den, kdy sám se stanu kmotrem.

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. A donesu ti sladkou hrušku ze zámecké země.

vážíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, skřísí.

To mi povídej.

Výsledná. Takhle to končí i začíná. Takhle to začíná i končí. Přestaň se dívat do mých očí. Přestaň se dívat do mých očí.

Už buďme prostě muž a žena. A tvoje kunda voní sladce.

vlči slana, takhle to končí, i začíná, takhle to začíná, i končí, přestan se dívat do mých očí, přestan se dívat do mých očí, přestan se dívat do mých očí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

poslední chvíli, tu, která nepočká, když si ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe nebude síly na zbyt.

k zemi. Jen vybílené kapsy, počitky a věmy, na místo bankovek a dekretů nabit. Pak v čase tak na jedno kafe. Nebude síly na zbyt.

já vidím život prostince. Možná, že je to studna a tak se držím hostince. A líbí se mi údna tráva.

jediná. Do výjimku posad ti dál, nejhezčí oči, co znám.

Svou krásnou píšťalu ti dám, hraje 9 tónů na 9 stran, když půjdeš se mnou, lásko má, a když mě budeš chtít.

Jeden jede vlakem, druhý z mola odráží. Všichni musí někam pryč, že to až zaráží. Kdo pak ví, kam spěchají? Zdali štěstí, či klid v duši hledají. Možná musí za prací, snad výjdu za ženou.

řezichu v bodláčí. Kolem nás jdou ve dvou řadách česáči a já už jejich tempu nestačím.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra. Ráno co ráno zurčení skřivánčí, vahadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění. I lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb navěky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikli potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hneli se atmosféra.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Život tu stojí za zlámaný pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

je teprv tanec. Každý je Rambo, každý je samec. A holky ječej, měknou jim nohy, než pod pavlačí.

Postel široká, že nedohlédnu kraje, pustý kraj, přeplněný představou všech dívek, co jim pro

kraje, když jsme se potkali na chodbě cestou do práce. Kde kraj má hranice? Ach, paní, jste to vy, kdo zná je. Řekla jste něco vtipného?

že nedohlédnu kraje. Mnoho stromů, mnoho rukou, žádný plot. Ach, paní, všechny dřevory ty ráje ještě nejsou rád.

lesů, zvony večera ze stichlých slavonic. Tak jak dnes večer, když slyším oknem vaše vzdechy, kdo ví, proč jsme okna oba nezavřeli? Kdo ví, zda vzdechy milovali?

barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných věd a lákavej cíl. Prej až celý svět sám za nos se chytí, to pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch, smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov. Sto barevných slov.

0: a venku se setmělo a nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc, doma je nás ze svíc.
1: Tolik velikých slov si za ta staletí zažil, tolik zmarněných let, tolik zbytečných

vánoční víně, moudrosti stařeckých let. Kuřecí bratři a sestry jsou šťastní, dostanou žrát.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Převleču peřiny na posteli, aby se nezdálo, že jsme

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť,

přetočí. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když seš v bílém tričku.

až jsem to všechno zpátky, jak ten čas před očí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetečí.

žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout, až se to všechno zpátky, jak ten čas, přetočí.

Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

srdce prázdné z marných vztahů, snění v kleci zamčený, hlava plná ideálů.

0: klec je
1: otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

se skrývá něčí tvář, časti lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění, bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj, malé vločky se snáší.

chceš být, že jsi jiný, než jsi byl. Tuhle melodii dokola hraj, snad stromy zas vlaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi, na nejmín, jakou hru hrajou, dost dobře neposoudím. Jsem jiný, než chci být, jsem jiný, než chci být. Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

až sleze ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

šanci on ti dá. Má jenom jednu funkci, a když do něj hodíš minci, on ti dá cokoliv.

dospělej chlap, tak asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap, chlap.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

stěnách kláštera dlaždice praskají na drobné střepy. Jde dívka čekající na zázrak, co jí sem přivádí víra či pověra.

odpadků na chodbách kláštera. Dlaždice praskají na drobné střety. Kde dívka čekající na zázrak.

mě sásky nevyberou, jenom vyhrožujou horkými pláty ze slunečnic do tanečnic.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věř, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

každou chvíli se v trní zamotá. Měsíc ne a ne svítit, jen podle hlasů, jak se zdá, a podle hvězd mířím bráškové kvár.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Já věděl jsem, že přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej. A nad hlavou ti vítr hrozí ve větvích, čára života se stáčí v kruh. Vůně nenávratná a růží odkvetlých, vítej mezi námi. Támhle stojí pyšný, támhle klečí pokorný,

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel. Jako teď i

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut, co někam míří, Bůh ví s kým. Když mě máš vedle sebe, pak mi v noci nepíšeš, kde zase jsem a že jsi sama a vzbudil tě zlý sen o tom, že nevrátím se domů a někde s jinou jsem.

za nosem, vždyť víš, to se stává, už se neboj, moje milá, než přikryje mě zem, my to spolu dotáhnem. Když mě máš vedle sebe, potom nemusíš se ptát, kde jsem byl a co tam dělal a komu zase hrál. Píseň v dur a potom v mol o tom, že dávno nejsem král a že je cesta domů mnohem dál. Když mě máš vedle sebe a můžeš klidně spát, kolem ticho a všichni doma, dnes nemusíš se bát. Žaluzie brání světlům z ulic, občas projde stín od aut.

Lžete. Lžete. Kradete a zabijíte. Lžete. Lžete.

A lžete, lžete, vykořisťujete a globalizujete a nelegalizujete a otravujete mě a netančíte, lžete, lžete.

friends. Rozumíte, co vám říkáme? Unchecked.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu támhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra v Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno.

Slečno, jen držte pevně tu svou fenku. Slečno, slečno, máš pičák ostrý jako střenku. Slečno, s vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

spacená žhavá, opilá, pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře. S hukotem k tobě promluvá.

Takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

co myslíš? Mám ještě na to se sám rozorat a zasít, sklidit rozemlít, znova upít. Nebo

Labirintem pozemských let, neznámou galaxií v propasti času, nikdo za svou maskou skrývá pravou tvář. Zamčení do nesmělých věd, kdy jeden hledá klid a druhý svou spásu, občas se cítím jako slepý lhář. Vím, že jsou chvíle, na které je lepší zapomenout, ale i spousta těch, co stojí za to připomenout, listovat svědomím, třeba i bez přiznání, učit se z chyb. Dávno vím, že život není jak film, nejde zastavit a přetočit zpátky, nekreslím z minulostí portrét všedních dnů. A netrápím se tím, co kdo řek, k tajným kódům mám schované zámky, jednou za čas přeskládám svou sbírku snů. Mám radost z maličkostí, které v mlze ozáří den, otvírám příběhům a nosím v srdci několik men, mít pevnou vůli s porcí citu, který léčí.

tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Když jižní vítr vlasy rozcuchá ti, cítím vůni vlašských ořechů.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

co si počít. Ráno, než si protřeš oči, doveze tě k nám. Hubky, dubky, z jabka, šlubky, doveze tě k nám. Budliky, budliky, švestkový knedlíky. Zelené,

tak nějak s nadhledem ze stratosféry nebo ještě z větší výšky. Oči se střetly letmým pohledem, z podlahy zvedám zapadlou.

0: rukou. Dneska jde všechno elektronicky, co ale my papírové nicky, co nemůže mít po síti, nás už se lidi dnes štítí. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho nebo pro ní. Rozlepíš obálku, dopis už na dálku inkoustem nádherně voní. Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se

0: srovnat s počítačem. Jenom si tak v koutku tiše pláčem. Rozervaný, rozervaný na papírky, v kapse svý parte a sirky. Usnuli jsme, už se neproberem, my staré dopisy, psané perem, každý nad tím faktem zývá, čte parte v písmu kurzíva. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho nebo pro ní. Rozlepíš obálku, dopis už na dálku, inkoustem nádherně voní. Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš se jak slzy,
0: zažloutlé psaní rozpily. Rozpily.

Hryhorie, jak se má a jestli ještě žije? Tu otázku stejnou jako vždycky jsem tentokrát nemyslel ironicky.

0: Kdy svý postupy pozmění, zkusí to odinut. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
1: Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
2: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
3: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
2: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

A slunce na nebi už není žhavý, jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí, dnes už i pozdě je dříve než brzy.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak v 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací.

schodech mi vždycky strhne. Šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

hlava se mu třepe obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo kouka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

zase jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtulky, co líp

Tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zednický varhany, forte a tak dále. Říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už lezla jak štěnice. Dětkové slintali, jaký má stehniska. Kroksum, krok, kroksum, krok, ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie, jsou z tebe celý hin, já jsem tvůj Dalibor, Otelo, Lohengrín. Když se mi nepodáš, dám ti pár facek, budu tvůj vejvoda, Waldauf a Vacek.

mrcho, čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost, zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země, já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pár facek, vyhráli vejvoda,

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když jižní vítr vlasy rozsuchá ti, cítím vůni vlašských ořechů.

hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty, když stromy rozkvetou,

jak mi tak dochází dech. Nemám sílu to vzdát. Teď každej netopír bdí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jsem jako motýl, co poletuje světem. Z kytky na kytku se pomaličku snáším.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Sedí to pič u piana, proluduje potají, a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatím,

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Hello,

se směj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

mistři, děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, ministři válčí pod vlastním dohledem. Hej ty, zatím bez oslovení, jenom výzva do prostoru.

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce houře
0: jsou. Poletní půlnoc nenastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štík. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: otevřenou. Co nejdíl sypat do ní sůl.
1: Já už to přesolem.
0: Za chvíli poznáš, co mám v plánu. Kde pak tvý klidný noci jsou.

0: Jeden.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

pekla. Krok sun, krok tam a zpátky, chceš věřit na pohádky, bojíš se pometla, pošlu tě do pekla.

0: tě do pekla.
1: Krok sum, krok tam a zpátky, chceš věřit na pohádky, bojíš se pometla,
0: pošlu tě do pekla.

0: tě do pekla!
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: me. Tak už ma zlom, búrky ma nalomili. Zlom, zapri sa z celej sily. Zlom.

mezi tvé dlaně, punkva propadá se. Dám úzdu na ústa a koně pod kapotu, si žena úvalů a hrobů dávných krásek, jenom si neoblíkej korzet ostatýho plotu. Hrál jsem si na válku a hrál si na tvých kostech,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: chlapům.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš

0: kousíček. A když si padnou na malíček, tak to zabolí.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Prahu a přece v kleče překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

velkém městě, pod kterým se vinou zákopy. A já mám přátele jen z Haliče a Peště.

tě se mi zdálo, že máš pro mě jistou slabost. Snad jsem v sebe věřil přes příliš. Snad jsem doufal, že tě zlomí infantilní radost, s níž jsem z domu zdrh a jel tě navštívit.

zemský chlad. Strašně jsem pil a o půlnoci tančil v kapkách deště, ale žil jsem dál, i když jsem

jsou písně, v kterých se nic nespívá. Jsou oči jak dva plný talíře bez naděje.

bouřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí. A kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy jsi dobýval, teď jenom na výlet. Rostá

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš, když

0: krátce po jedné hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Ukrad pro tě hvězdu z nebe, poté si vždycky toužila. A když pak zhasla suchou slzou, s její odchod skropila. My ukradli jsme tenkrát spolu malého člověka docela. To pro štěstí, když o samotě si pro mne v noci

Vím, nebýval jsem často doma, jen srdce s tebou nechával. Bylo němé, řekla si mi, abych šel bydlet nevím kam. Až příliš pozdě ukradl jsem poupátko u něj růži. Byla zvadlá

9 hodin 25 mě opustilo štěstí. Ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál. 9 hodin 25 jako bych dostal pěstí. Já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiném městě tvá zpráva z